absolútne legendárny Freddie Mercury a skupina Queen Zimom riavky. Áno, tie vám robíme v Rádiu Melody pravidelne, lebo my vám hráme hity vášho života. Voláme sa Táňa a Lukáš, želáme pekné štvrtkové ráno a takto v čase 6.40 aj s Marikou Gombitovou.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: keď sa to občas nedá zniesť.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Československé hity vášho života.
1: Každý večer v rádiu Melody.
2: Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali kvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

České a slovenské hviezdy. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne, jak to prázdne. Vaše obľúbené pesničky. Skúšky z lásky sú bez dámov. Skúšky z lásky o neznámov. Československé hity vášho života.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.